víření a všetky po střechách a zvláštní stišení. Počkám v rozpětí, až vítr chytí zdvih, až se kapky

slunce přikryl mrak a kraj kolem stih a dlaně na očích, ale zle.

Rypli mi menovku a zdvíli golier, popluli na cestu za hloty volier, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprší na púšti goby, vraj nemám črty dám a ladno zlaní, nežobrem ma škrty z ich vlhkých dlaní. Mám povesť výchrice z dunajských daní a reč tak rovnú, jak baníci z baní. Aj, aj, aj, ja nekradnem, neklamem a rovno stojím, tých príliš veselých sa celkom bojím. Rodokmeň roviny, renomé psanca, tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý.

Celkom fuk. Tak mi ho drž a nepusti ho z rúk. Len ma kvôli tomu nezabí. Vravia, že mám nos na baby. Vydržím s tebou do Vianoc? Nevešaj, drahá, preto nos. Navštív rýchlo psychológa. Viacej sa ti páči noga.

rozmotám tyhle kabely, klidně zrovna uprostřed vichřice, vypravím se za tebou. Až umyju tyhle hromady nádobí, klidně zrovna uprostřed pandemie, vypravím se za tebou. Až se prohrabu všema e-mailama, klidně zrovna uprostřed revoluce, vypravím se za tebou. Udělám si řidičák, osedlám si bizona, zamakám na sobě a vypravím se za tebou. Až vystřízlivím, až se oholím, klidně zrovna uprostřed kataklizmatu, vypravím se za tebou. Až dopíšu všechny písničky s přesezenýma nohama, vypravím se za tebou. Vypravím se za tebou.